Měli o dost lepší náladu. Slavíček, hezký ráno, bohužel dneska už tady s námi nebude. Je mi to líto, ale tak dostal se až na vrchol, minule první, tak budeme držet pěsti a jinak ve vysílání Relax Rádio ho slyšíte celkem pravidelně. Kromě ale té první trojky tady máme i skladby, které z minulých novinek nepostoupily do té desítky, to znamená, už je dneska neuslyšíte, tak je dobrý si je alespoň připomenout. Třeba zrovna Slza, to mi je skoro líto, holka z plakátu.

anebo Maroon 5. A do třetice, kdo nepůjde do desítky, MGK.

0: Tak tohle je fuč a udělali jsme pápa. Teď ale pojďme na tu desítku, která je před námi a kterou uslyšíte naprosto stoprocentně. Henry Moody, co si budeme pamatovat, nebo co si budeme říkat, to je člověk, který umí udělat hity. Tvrdilo se o něm, když začínal, že to je budoucí světová popová hvězda, tak nechme se překvapit. Minule byl osmej, dneska je desátý se skladbou Miss You, tak jako to nějaký extra velký postup moc jako neukazuje. Uvidíme. Hned půjdeme na devítku, protože tam byla novinka z minula. Souvisí to s fotbalem, to bylo jasné. Ona Shakira to umí, spolu s ní Burna Boy a skladba s názvem Die, Die. Tak jdeme na to. Desítka, devítka. Henry Moody, Shakira, Burna Boy.
1: Relaxádio. Relax Radio. Desáté místo.

0: Tak Shakira je teďka oficiálně za vodou, že ho dostala nějaký ty miliardy zpátky od daňového úřadu. Možná, že o to větší radost měla a s větší radostí zaspívala tuhletu skladbu, která se stoprocentně objeví na mistrovství světa ve fotbale. Já jsem ještě teďka nikdy slyšel nějakou úplně jinou v úvozovkách oficiální hymnu a vypadala ještě možná trošku líp, ale uvidíme. Teď bych nechtěl předbíhat, jedeme dál. Tohleto je totiž 9. místo. Shakira, Burna Boy, Die Die. Před námi je první novinka, tam je to trošičku tajuplný, za to je Kygo. Mimochodem Kygo to je taková hodně taková, jak bych to řekl, typická muzika, to poznáte za chvilinku. A s ním tam je Dan Timinský. A já jsem zjistil jednu takovou docela zásadní věc, berte to samozřejmě s rezervou. Můj kolega Dan, který vysílá ráno, tak on se strašně toužil dostat do světa showbiznesu, co se muziky týče. Tak se domluvil s Kygem a udělali dohromady tuhletu skladbu, protože nemohl tam jako samozřejmě dát celé svoje jméno, tak si zvolil pseudonym Timinský, ale křestní jméno si nechal, to je jasný, aby o něm taky každý věděl. Takže první novinka Kygo a Dan Timinský a hned potom si dáme další muziku, na kterou já se docela dost těším. Madonna bude vydávat 3. července album Confessions 2, to znamená 2, a tam vlastně představí tuhletu novou verzi singlu I Feel So Free. Já jsem nedávno viděl na YouTube nějaký část koncertu jeho, nějakého jeho vystoupení a musím teda uznat, že na ten věk vypadala hodně dobře.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Docela jsem zvědavý na to další nové album od Madony. Těším se na 3. července, myslím si, že nejsem rozhodně sám. Ono konec konců Madonna, koukám, ne. Jo, má vlastně tady ještě jedno želízko v ohni. Dneska a ještě možná i příště uvidíme, jak dostane vaše hlasy, které budete posílat, nebo můžete naklikat na www.radio-relax.cz, ale tím trošku předbíhám. Máme čas, jdeme dál, protože před námi je 7. místo, jestli se nepletu, a novinka. Novinka, tak ta je jasná, Hilary Duff, co si budeme povídat, to určitě znáte. Ona zpívala taková ta, hodně v teens éře, to znamená, když jí bylo náctiletá, když byla. Teďka se vlastně rozhodla přearanžovat svoje největší popové hity, no a je zvědavá, co se s tím stane, jestli se chytne stejně, jako to bylo. Vzniklo z toho celý album. Za chvilku si pustíme její novinku, která se jmenuje What Dreams Are Made, a hned k tomu přidáme v podstatě další skladbu, a to je Demi Lová, to, co si budeme povídat. Jako dítě, to je něco podobného. Hrála v televizním pořadu po boku Selena Gomez. Málo do tehdy tušil, že s obou budou světové hvězdy. Je to tak.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Upřímně jsem hodně zvědavý, jak se tahle tapecka od Demilová to bude, jestli bude úspěšná, anebo nebude v Relaxádě. Každopádně i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, dát jí svůj hlas a Bůh ví, třeba příště popoleze ještě o něco málo vejš. Jinak jedeme dál, posloucháte Relaxádu, to znamená oficiální hitparádu Relax Rádia. Před námi je 6. a 5. místo. Na tom 6. je zpěvačka, která první album vydala ve věku, kdy většina dětí řeší domácí úkoly a taky přijímačky, zpívala na velkých podích dřív, než si mohla udělat řidičák. No a co si budem povídat, tak teď jí čeká docela jako hodně velká práce v úvozovkách pěvecká. Má před sebou 3 koncerty v Edenu a doufejme, že se jí o dost zlepší počasí. Asi jste pochopili, mluvím o Evě Farné, Perpetuum Mobile je dnes na 6. místě, minule byla 9. Jde to prostě nahoru, to je jasná věc. A hned potom nás čeká Robin Schulz. Jestli si možná vzpomenete na jeho remix skladby Vlny, tak to byl původně jeho vedlejší projekt. Nakonec se stal vlastně jedním z nejúspěšnějších tanečních hitů desetiletí. Tak jsem vám je představil. Eva Farná, Robin Schulz.
1: Relaxa. Relax Radio.
2: 6. místo.

0: Tak pojďme rychle dál, protože za námi je aktuálně, pozor, páté místo, říkám to dobře, jo, je to tak, to znamená čtyřka a další novinka Relaxády, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, to je novinka, to jsem docela zvědavej. Já si vždycky říkám, jako proč kapela, třeba relativně hodně známá a slavná, proč si bere vlastně takovýhle lidi k sobě, co zatím je, protože co si budeme povídat, Dominika Aláďa je influencerka, zpěvačka, čerstvá Miss Grand Czech a tak dále a tak dále. No prostě jako trošku jim to zvedne sebevědomí, co si budeme povídat. Tak, ale uvidíme. Já si to jdu poslechnout spolu s vámi, protože jsem to projel jako jenom tak rychlostí blesku. Hned potom si dáme, tuším, že to bude čtvrté místo podstupně vítězů. Tam je Calvin Harris, tenhle ten chlápek, já ho mám moc rád, protože on jako, než byl slavnej, tak pracoval v supermarketu, fakt, že jo, nekecám, a dokonce i na rybí farmě. Dneska patří mezi nejlépe vydělávající DJ světa. Takhle se dělá kariéra. Tak jedem. Třetí novinka, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, a hned potom Calvin Harris.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Calvin Harris a zpěvačka Jay-Z a v tuhle chvíli, jestli se nepletu, čtvrté místo, postup ze šestky, co je docela slušný. Uvidíme, jak si povedou dál, jsou tady třetí týden v relaxádě, takže ještě jako šance veliká dostat se první trojky. Tam ale pozor, se může dostat klidně i novinka, kterou vám servíruji jako čtvrtou. A tady si trošičku sypu popel na hlavu, protože a jelikož tohle je Němec, je to německý zpěvák, německý producent a tak dále a taky podle toho si musí říkat Bund. Já si myslím, někdy jsem to už jako někde i řekl, řekl jsem ho s A, pak jsem si tady projel pár jeho rozhovorů a všude, nebo ne všude, ne ve dvou taky mu říkali Bund, jo, ale předpokládám, že to byly nějaký anglický stanice, tak tam to bylo celkem jasný, ale v německých, kam on asi patří jako Němec, tak tam ho jasně oslovovali Bund. Takže je to Bund, je to čtvrtá novinka, jmenuje se to Love Tonight, ta písnička, uvidíme, jak si povede. Hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz a bude záviset na vás, kolik hlasů dostane. No a hned potom se podíváme na třetí místo, už jdeme na bednu. Tam jsou Milky, Just the way you are. Co si budeme povídat? Je to vlastně debutový single Dua Milky, píseň, která je stará přes 20 let, ale letos se stala téměř virálním hitem díky klasika TikToku a novým remixům.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: V jednoduchosti síla, tohle je důkaz Milky, Just the Way You Are, starý hit přes 20 let, v současné době je opět dalším virálním hitem díky sociálním sítím a tak dále. Pojďme rychle dál, protože času moc není, před námi je druhé místo do žaket a ta je tady dneska naposledy se skladbou Jealous Type. Mimochodem, já si pamatuju, že i ona měla nějaký virální hit, který vzniknul trošku jako recese, protože ona tam vystupovala převlečená za krávu, jako... Jo, internet si to zamiloval, že jo, protože samozřejmě ten má rád vtipy a odstartovalo to vlastně její hvězdnou kariéru. Druhé místo.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé místo.

0: A před námi je rekapitulace, abyste věděli, pro jakou že skladbu hlasovat na www.radio-relax.cz. Takže jste připraveni? Já doufám, že jo. Máme za sebou druhé místo do Jacket a Yellow Stipe. Dneska naposledy a jdeme na to. Začneme novinkama.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Kygo a Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Pokud jí chcete dát hlas, nezapomeňte www.radio-relax.cz. Tam to všechno můžete spáchat. Další novinka, Hilary Duff. Potom Krištofa, Dominika Láďa a jejich půlnoční hřích. A k tomu všemu taky německý Bund, Love Tonight. Nicméně pořád stejně důležitá je i desítka, pro kterou jste hlasovali, to znamená, přejedeme i tu.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Henry Moody, 10. místo, Miss You, ale jde dolů, minule bylo 8, asi se to moc nelíbí, já nevím, máte tady druhý týden, tak mu dejte šanci.

Myslím si, že tuhle písničku uslyšíte docela často. Na osmičce Madonna. Na téhle ženský se mi líbí, že je starší než internet, ale pořád vydává novou hudbu. Na sedmičce Demi Lovato. Na šestce ženská, která toho má, no myslím si, že v budoucí době, pár dní, když to vemu v horizontu, docela dost před sebou, Stadion Eden.

0: Pětka minule, pětka dneska. Robin Schulz, Better Times. Na čtyřce Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy a Satisfy. Na třetím místě a ještě jednou budou mít šanci Milky, Just the Way You Are. Mně se tam strašně líbí ta jednoduchost. Já si to fakt broukám, když jdu tady odsaď z Relaxády vždycky. Na dvojce, dneska naposledy, do žaket, Jillow's Type.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Last November, I fell in love.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. června. Tento den roku 1950 se narodil rockový zpěvák a kytarista Noddy Holder z kapely Slade. Narozeniny dnes mají dvě herečky. Od roku 1963 Helen Hunt, znáte ji například z filmu Trosečník nebo seriálu Jsem do tebe blázen. Ročník 1964 je potom její kolegyně Courtney Cox alias Monika z Přátel. Roku 1836 se Arkansas stal 25. americkým státem. Přesně po 30 letech vypukla prusko-rakouská válka. Psal se rok 1896, když vlna tsunami pohřbila na japonském pobřeží 27 tisíc lidí a srovnala se zemí 13 tisíc domů. V roce 1924 vyrobila automobilka Ford už svůj automobil s pořadovým číslem 10 milionů. 15. června 1989 byl Ronald Reagan pasován na rytíře královnou Alžbětou. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Tak to léto v názvu téhleté písničky. Doufám, že přijde tento týden, je přesně 6 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Dnes ještě s létem počítat nemáme. Dnes bude převážně oblačno, výjimečně s možností přeháněk. Večer ale bude oblačnosti ubývat. Odpolední teplota 21 stupňů maximálně, ale každý další den by se mělo oteplovat. No a na šťastnou cestu do práce jsou tady Fun Factory.

0: Když se řekne rock and roll, já si vybavím Elvise Presleyho, Jerry Lewis, tyhle ty borci, kteří hráli skvělou muziku v 50. letech, ale taky třeba Beatles. Minulý týden jsme tady měli Beatles Revival, budou v úterý na Kladně v Zámecké zahradě. Poslechnout si ten rozhovor můžete v podcastu na webu radio.relax.cz s Johnem Lennonem, s českým Johnem Lennonem v Beatles Revival. Tak pokud jste to neslyšeli, doporučuji.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní komplikace bude právě teď v Praze na Bílé hoře na křižovatce, kde se Karlovarská vlévá do Bělohorské ulice. Takže na této velké křižovatce se srazilo osobní auto s motorkou, nehoda je se zraněním.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a

0: I'm a fireball.
1: Fireball, to je ohnivá koule, kterou tímto zdravím všechny hasiče, ale hlavně se nám ukázala na chvilku naše ohnivá koule, která se jmenuje Sluníčko. Pojďme se podívat na rekordy, které byly v minulosti. Nejvyšší teplota, kde bylo nejvíc sluníčka, bylo v roce 2019, to je 7 let zpátky, 33,7 stupně Celsia. To dnes asi nehrozí.

0: Přesný čas 6:31.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí, časí.
0: Tak dnes už se bude pomaličku oteplovat, i když to nevypadá na nějaké velké rekordní teploty odpoledne. 21 stupňů Celsia maximálně. Dnes bude převážně oblačno, výjimečně s možností přeháněk. Večer bude oblačnosti ubývat a následující dny zítra by mělo být o stupínek víc, 22 stupňů a pozítří 23. A když to takhle půjde dál, tak o víkendu by mohlo být těch slibovaných 30 stupňů.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jedno dopravní upozornění máme z D8 v Nové Vsi pod tím nájezdem na dálnici, přímo pod tím nájezdem na D8 17. kilometr. Dejte pozor pro poruchu odstavené auto směrem na Teplice.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 6 hodin 41 minut odstartoval nám nový týden, ve kterém budeme ráno soutěžit. Dnes například o dvě vstupenky na M-Fest 2026, který se bude konat v polovině července, 11. července, ve sportovním areálu Mutějovice, kam dorazí zaspívat Adamišík, Poetika, Sebastián, Xindl X, Slza, Realita a také Ben Kristoval. Bude to velká akce 11. července Mutějovice a vy můžete jít s Rádiem Relax společně, protože v příští hodině bude soutěž o dvě vstupenky. Teď si dáme ke snídani marmeládu. Lady Marmalade.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Pharrell Williams na relaxu 6 hodin 50 minut. Good people, dobří lidé ještě nevymřeli. Já doufám, že i my jsme dobré rádio pro vás a nový týden startujeme se soutěží na Instagramu. Na Instagramu Relax Radio až do pondělí 22. června. Na našem Instagramu můžete získat rodinnou vstupenku do koně pruských jeskyní. Sledujte náš Instagram, odpovězte na soutěžní otázku pouze na Instagramu, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Opatrně sjíždějte ze sedmičky, z D7 u Loun směrem na Louny, u Chlumčan sjezd. V tuto chvíli je tam dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut, tak opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7:01.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové předpovídají v kostce dnes větrno a hodně oblačnosti, ale to větrno by mohlo právě rozehnat tu oblačnost, abychom se dostali na ty víkendové třicítky, které předpovídají meteorologové pro tento týden. Dnes bude převážně oblačno, výjimečně s možností přeháněk, večer bude oblačnosti ubývat a odpolední maximální teplota 21 stupňů Celsia. Ke snídaní si dáme už za chviličku soutěž o 2 vstupenky na Mfest a taky novou písničku skupiny Kryštof, Půlnoční hřích.

0: Vánoční hřích, 10 minut po 7 hodině raní, pondělí 15. června. Pojďme odstartovat soutěž v této hodině. M-Fest se blíží, bude v sobotu 11. července, je to festáček. Festák, nic malýho to není. Ve sportovním areálu Mutějovicích na Rakovnicku vystoupí Adam Mišík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Slza, Realita, Ben Kristoval. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, když tak to ještě doplním. Soutěžní číslo naše je 606-736-736 a ještě nezazněla soutěžní otázka, když tak mluvím o tom doplnění těch interpretů, kterých tam bude spousta 11. července. Tak já se ptám, co nejčastěji vy doplňujete v ledničce? Co neustále dokupujete a třeba ho tam toho něčeho máte i hodně a nepotřebujete to. Co nejčastěji v ledničce doplňujete, napište na 606-736-736 do 8 hodiny. Relax Radio.
1: Ranní soutěž.

0: Co nejčastěji doplňujete v ledničce, je naše soutěžní otázka. Soutěžíte o dvě vstupenky na festival, který bude 11. července v Butějovicích. Máme tady telefonátek, takže zdravím posluchačku, která taky doplňuje.
1: Dobrý den, nejčastěji doplňuji suché bílé, a to obzvláště poslední měsíc školního roku, protože jsem učitelka. Zdravím všechny posluchače.
0: Hej, to jsem nevěděl, že to takhle funguje. Dnes máme 15. června, pravda. Prázdniny se blíží.
2: Relax, největší hity.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz. Are you ready?
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: Obyčejný svět na Relaxu 7.30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: V tuto chvíli venku máme 12 stupňů Celsia, samozřejmě, že bude teplej, ale zase ne až tak moc na začátku nového týdne, který slibuje na konci tohoto týdne 30. Dnes bude převážně oblačno, výjimečně s možností přeháněk a večer bude oblačnosti díky silnějšímu nárazovému větru ubývat. Maximální odpolední teplota bude okolo 21 stupňů Celsia. Ke snídaní s Relaxem už za chvilku.

0: Dnes je pondělí 15. června, startuje nový týden a my ho odstartujeme kalendáriem. Podíváme se do minulosti 15. červnu. Já se dívám až hodně hluboko do minulosti, do roku 1363, kdy v tento den Václav IV. Byl korunován českým králem, ale pozor, byly mu teprve 2 roky. A jeho táta Karel IV. Si chtěl takhle pojistit, aby nebyly rodinné nějaké pře a rozmíšky. No a Václav IV. Potom vládl 41 let, do té doby nejdéle ze všech českých králů.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. června. Tento den roku 1950 se narodil rockový zpěvák a kytarista Noddy Holder z kapely Slade. Narozeniny dnes mají 2 herečky. Od roku 1963 Helen Hunt. Znáte ji například z filmu Trosečník nebo seriálu Jsem do tebe blázen. Ročník 1964 je potom její kolegyně Courtney Cox alias Monika z Přátel. Roku 1836 se Arkansas stal 25. americkým státem. Přesně po 30 letech vypukla prusko-rakouská válka. Psal se rok 1896, když vlna tsunami pohřbila na japonském pobřeží 27 000 lidí a srovnala se zemí 13 000 domů. V roce 1924 vyrobila automobilka Ford už svůj automobil s pořadovým číslem 10 milionů. 15. června 1989 byl Ronald Reagan pasován na rytíře královnou Alžbětu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Nesmí uniknout mu nic.

0: Do 8 hodiny, než budou zprávy, které připravuje právě teď Kamča, je tady soutěž u nás na rádiu Relax o 2 vstupenky na M-Fest. M-Fest, protože to je v Mutějovicích 11. července. Ve sportovním areálu vystoupí Poetika, Sebastian, Xindl X, Aramišík, taky Ben Kristoval a spousta dalších. A já se ptám, co nejčastěji doplňujete v ledničce. Píše nám Alžběta, nejčastěji doplňuju tu amorku, máme rádi s manželem, ale nejsme notorici. A pak ještě vajíčka, miluju je na všechny způsoby. Tak dobré ráno. Alžbětě, Karolína, já nejčastěji doplňuju šunky a piva. Smajlíky, smajlíky, smajlíky, takže píše na festiák. Dobrá kombinace. Do 8 hodiny napište, pokud chcete jít na festiák, tak na číslo 606 736 736 nejpozději do 8, co nejčastěji doplňujete vy.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dejte pozor, mezi Olovnicí a Nelahozevsí stala se tady dopravní nehoda, havarovalo osobní auto a na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Je přesně 8.
3: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky a majitele psů budou muset každé své zvíře zaevidovat. Přejeme vám hezké pondělní ráno.
1: Relax Radio.

0: Participativní rozpočet přinesl v Hostivici několik zajímavých návrhů. Největší podporu veřejnosti získal projekt Lavičky na Lipové stezce, druhé místo obsadil stolní tenis na jihu a třetí skončil projekt Veřejné osvětlení mezi ulicí Kmochova a Husovo náměstí. V souladu s pravidly participativního rozpočtu schválilo zastupitelstvo realizaci všech navržených projektů. V těchto dnech již probíhají přípravy realizace. Participativní rozpočet ukazuje, že i menší nápady mohou mít pozitivní dopad na každodenní život ve městě. Jak pokročila výstavba dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem, zjišťovala Kateřina Husárová z rakovnického deníku.
1: Největší pozornost poutá budovaný nadjezd železniční trati Plzeň-Žatec, kde během jediného týdne vyrostl celý charakteristický oblouk budoucího mostu. Přestože práce na většině objektů postupují podle aktuálních možností, stavba stále naráží na komplikované geologické podmínky. Právě ty v minulosti způsobily časový skluz. Termín dokončení úseku Petrohrad-Lubenec zatím není definitivně potvrzen. Podle posledních odhadů by se však řidiči mohli po novém úseku dálnice projet nejdřív v roce 2028.
0: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní od 1. července. Za 23 jednotek zaplatil soukromý dopravce RegioJet, který bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu v dalších 15 letech zhruba 4 miliardy korun. Kraj dopravci za provoz vlaků zaplatí za 15 let přes 11 miliard. Blíží se termín 1. července, od kterého majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje do ní budou zadávat veterináři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině, u nově narozených pak při jejich čipování. Registr má podle ministerstva zemědělství zrychlit třeba dohledání majitelů zaběhnutých zvířat. Správa a provoz vyjdou podle současných propočtů na 3 miliardy ročně, na 3 miliony ročně za neregistrování. Ani hrozí lidem pokuta až 50 tisíc korun, firmám i 300 tisíc. Sport. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Na svůj triumf dál čeká Hertl, který neuspěl ani ve svém druhém finále v kariéře. V 6. zápase série přitom patřil mezi nejaktivnější hráče Golden Knights.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Počasí.
0: Začátek nového týdne bude oblačný, během dne očekávejte přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů.
4: Kamčo, a teď pohled do lednice, co nejčastěji doplňuješ v lednici?
0: Jogurt. Bílý jogurt, pořád, jako každý dva dny kupujeme bílý jogurt.
4: Máslo nekupujete?
0: Ne.
4: Nepoužíváte sádlo?
0: Ne, ne.
4: Oleje?
0: Ve spray.
4: Ve spray používáš?
0: Ve spray, olej? Ano, olivový olej ve spray. Je to dobrý, opravdu.
4: Je to dobrý,
0: doporučuju.
4: Já používám sádlo.
0: Já, jako když jsou řízky, tak samozřejmě sádlo, ale jinak jako ne.
4: Tak to musím, já jsem to ještě neskoušel.
0: Vyzkoušej, to je to dobrý.
4: Díky za radu. A Evo s dvojitým V uslyšíte už za chvilku.
3: Adam, Kamila Hagarová. Relax Radio.

0: Píše nám posluchačka, posluchač David Zloun. Zdravím všechny, nejčastěji nějaký alkohol tady je, pak klasika, šunka, sýr, ale hlavně Godhaj, ten nesmí nikdy chybět, takže na festiák to nejlepší kombo, co může být. Zdraví z okresu Louny. No ale já teď zdravím posluchačku Karolínu. Ahoj Karolíno, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak co ty doplňuješ nejčastěji do ledničky?
1: Já šunku a pivo pro manžela, občas pro mě.
0: Šunka, pivo pro manžela. Co by si doplnila sebou, co by si vzala na festiáček, protože já tady mám pro tebe dvě vstupenky.
1: Co bych vzala na festiáček nebo koho?
0: No počkej, to možná asi nic, že jo, protože na festiák ani pití, ani jídlo se nosit nesmí, protože abychom podporovali místní prodejce. To je pravda, to se brát sebou, takže to nechá všechno v lednici. No a koho by si vzala?
1: No manžela.
0: Manžela. Adamišík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Slza, Realita, Ben Kristoval budou 11. července v Mutějovicích ve sportovním areálu. Vy tam budete taky, takže jsme takhle společně nastartovali nový týden. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu. Hezký den, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z D1 máme nahlášenou vážnou dopravní nehodu na 47. kilometru u sjezdu na Psáře ve směru na Prahu. Se stala dopravní nehoda, ve které jsou 4 nákladňáky. Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Je to ve směru na Prahu u Psářů 47. kilometru opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Naši fotbalisté mají za sebou zatím pouze prohru s Jižní Koreou 1-2. Ale 18. června za pár dnů, odpoledne v 18 hodin, ve čtvrtek budeme hrát s Jihoafrickou republikou. Fotbálek se hraje v Atlantě, sledovat bude celá fotbalová Česká republika. Další představení českého týmu na šampionátu bude přesně za týden, 25. června, za týden od toho čtvrtečního zápasu, 25. června, ale to si budeme muset přivstat, protože se bude hrát ve 3 hodiny našeho času. Česko proti Mexiku, bude určitě krásný fotbal v Mexico City, velká atmosféra. Jak vypadají aktuálně dohrané zápasy? Švédsko porazilo Tunisko vysoko 5-1 a navíc s rekordní trefou. Švédský záložník Matias Svanberg v duelu s Tuniskem vyběhl na hřiště v 84. minutě a po 18 vteřinách rovnou vstřelil gól. Zaostal jenom o 2 vteřiny za dosavadním rekordmanem, náhradníkem Uruguaycem Richardem Moralesem. Podle některých zdrojů ten gól padl už po 12 vteřinách, ale analytická společnost, která zajišťuje šampionát, poskytuje v reálném čase fotbalová data a ta uvedla na sociální síti X jako oficiální čas 18 vteřin. A tím se Svanbergova trefa stala druhým nejrychlejším gólem střídajícího hráče v historii světových šampionátů, protože rychlejší byl právě Uruguayec, který na mistrovství světa 2002 vstřelil branku Senegalu po 16 vteřinách. Švédsko nakonec tedy zápas vyhrálo vysoko 5-1. Pobřeží slonoviny Ekvádor 1-0. Japonci kuriozně obrali favorita o vítězství. Nizozemsko s Japonskem pouze remizovalo 2-2. A Španělsko Kapverdy, to se bude ještě teprve hrát dnes v 18 hodin.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Brandýse nad Labem opatrně projíždějte ulicí Pražskou, kde se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut.

0: Za půl minuty bude 9 hodin.
1: Na Kladně zítra odstartuje rekonstrukce Hřebičské ulice a vláda bude jednat o zrušení televizních poplatků. Začínají zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: V úterý 16. června bude zahájena úprava veřejného prostoru a kompletní rekonstrukce celé ulice Hřebičská na Kladně. Práce zahrnou opravu vozovky, nová parkovací stání, chodníky, vchody k bytovým domům, místa pro kontejnerová stání, modernější veřejné osvětlení a také zeleň. Souběžně dojde k rekonstrukci teplovodu podél celého objektu Meta. Práce jsou rozděleny na dvě etapy a potrvají do začátku října. Neratovice chystají údržbu společenského domu. Zda dojde k omezení i pro návštěvníky, řekne mluvčí města Barbora Walterová.
3: Společenský dům zahájil od června plánovanou údržbu, renovaci a modernizaci technického vybavení. Cílem je připravit budovu na podzimní a zimní kulturní sezonu. Provoz informačního centra zůstane po celou dobu bez omezení. Od července se filmové projekce přesunou do letního kina, kde budou během léta pokračovat také koncerty a divadelní představení. Červnové zasedání zastupitelstva se přesune do Domu dětí a mládeže. Věříme, že výsledkem prací bude modernější zázemí pro návštěvníky.
1: Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky v hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Zasedání vlády začíná v 11 hodin. Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel v zemi na nejvýše 10 milionů. Volební účast dosáhla téměř 60% a proti hlasovalo 54% voličů, ukazují to odhady. V Alpské konfederaci nyní žije přes 9 milionů lidí. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují udržitelností, přílišnou hustotou

0: zalidnění, nedostatkem bydlení, zabetonováváním krajiny a přeplněnými vlaky. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Ještě přidáme informace od meteorologů. Do Bluha bude oblačná, ojedinělé dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
3: Kamčo, ještě než předám mikrofon Terce,
0: ano.
3: Tak měli jste horníka v rodině?
0: Ano, můj děda byl horník a mýho partnera děda je horník a tomu bude v říjnu oslavit 90. narozeniny.
3: A ty jsi chtěla pokračovat v hornickém?
0: Ne, můj táta ten měl nápad jako chvilku, že bych mohla jít na řezníka, protože můj táta byl řezník, takže tam se to hornictví úplně nepodědilo, takže přišel jeden takový jako nepatrný návrh, jestli bych nechtěla jít na řezníka, ale já ani brácha řezníci jako nejsme, ale brácha je šikovný a zvládá ty věci jako tlačinky, trnice a tak.
3: To je krásný. Já jenom, že dneska je mezinárodní den žen v hornictví.
0: Tak jo, takhle, no tak to...
3: Mohla si mít dneska, dostala by si třeba kytičku. Tak nic. Takže to budou zase další zprávy v další hodině a činasky.

0: co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: V čase 9 hodin a 12 minut nám dohrála písnička od Činasky a startuje dopolední pondělní Café Time s datem 15. června. Dneska slaví svátek všichni Vítové, tak jim určitě popřejte a taky dneska máme Světový den větru. Tak já doufám, že ten vítr už nám rozfouká všechny mraky a že už nás čeká to letní počasí. Tak jdeme na to, pojďme si společně užít dnešní pondělí.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Často vám tady u nás v éteru nabízíme nejenom hudbu, ale také třeba soutěže, které si s námi můžete zahrát právě a přímo v našem vysílání. Nyní pro vás ale mám soutěž, která se koná na našich sociálních sítích a konkrétně na Instagramu. Od dnešního dne až do pondělí 22. června si můžete vyhrát vstupenku do Koněpruských jeskyní pro 2 dospělé a 3 děti. Stačí poslouchat Radio Relax a samozřejmě sledovat i náš rádiový Instagram a tam potom odpovědět správně na naší soutěžní otázku, která zní, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. Tak odpovídejte na našem Instagramu, sledujte nás, sledujte i náš Facebook a přeju vám hodně štěstí v rámci naší Instagramové soutěže o vstupenku do Koněpruských jeskyní. Tak se zapojte!
1: Relax Radio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Před malou chvilkou jsme se bavili o tom, že na našem Instagramu naleznete soutěž o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. No a my u Instagramu ještě malou chvilku zůstaneme, protože společnost Meta oznámila předplatné pro své aplikace Instagram, Facebook a WhatsApp. Snaží se s ním snížit závislost na reklamě a dorovnat náklady na zavádění umělé inteligence. Uživatelé, kteří se pro předplatné rozhodnou, získají přístup k vylepšeným funkcím, prémiovým nástrojům, statistickým analýzám a k širšímu publiku. Tak především vás to asi bude stát to, že nebudete mít úplně tolik reklam. Ale aby jsme ty reklamy úplně vymítili, to se bojím, že se nestane. Tak uvidíme, jestli někdo z nás si to předplatné pořídí, anebo ne.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice na D1 na 14. kilometru na trase směrem do Prahy, tak je porouchané vozidlo. Zdržíte se tam, dejte si na to prosím pozor a jedná se konkrétně o nákladní vozidlo, což znamená překážku trošku větší. Tak jezdíte opatrně a kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: primární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Abracadabra, to je píseň, kterou nahrála americká zpěvačka a skladatelka Lady Gaga pro své studiové album Mayhem 2025. To je rok, kdy byla vydána a společně i s tímto albem. Ale tato písnička má doprovodný hudební videoklip, který zobrazuje taneční bitvu mezi dvěma kontrastními osobnostmi zpěvačky a měl premiéru 3. února po upoutávce, která byla odvysílána během reklamní přestávky na 67. ročníku udílení cen Grammy, což si myslím, že je úplně raritní věc. A pokud vy jste ten videoklip ještě neviděli, tak samozřejmě se na něj podívejte, protože ty hudební i taneční výkony, které v něm můžete vidět, tak jsou neuvěřitelné. A samozřejmě trošku to odkazuje zpět na dobu, kdy Lady Gaga byla trochu mladší a odkazuje to na písničky jako Poker Face, Born This Way a tak dále. Takže doporučuji, pokud jste ještě od 3. února, kdy byla písnička vydána, neviděli tento videoklip, tak si ho určitě puste.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 na 11. kilometru ve směru na Rozvadov je dopravní problém a tvoří se tam dlouhé kolony. Pokud byste věděli, o co konkrétně jde, tak nám to prosím dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Jinak vám přejeme šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme 10 hodin a jdeme na zprávy s Kamčou.
1: Dočkáme se teplot kolem 30 stupňů a Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska.
2: Relax Radio.
1: Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý odpoledne a ve středu. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Dlouho připravovaný projekt nové základní školy v areálu bývalého středního odborného učiliště v Lobečku vstupuje do první realizační fáze. Mluvčí Kralup Aleš Levý.
3: Město Kralupy nad Vltavou předalo stanoviště zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce spojené se zabezpečením a ohrazením prostoru. Již v nejbližších dnech zde odstartují demoliční práce na tělocvičně, která je součástí někdejšího areálu učiliště. Odstranění stávajícího objektu představuje první viditelný krok na cestě k rozsáhlé proměně celého areálu. Následně se otevře prostor pro další etapy projektu, jejichž výsledkem má být moderní vzdělávací zázemí, odpovídající potřebám současného školství.
1: Vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Mladší lidé do 36 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Naopak někteří starší a majetnější klienti by mohli o část daňových odpočtů z úroků přijít. Naznačil to premiér Andrej Babiš ve sněmovně už na konci května. Ministryně financí Alena Schillerová chce vládě konkrétní plán změn představit do konce června. Předseda Evropské rady Antonio Costa uvítal dohodu o ukončení války, jejíž dojednání v noci na dnešek oznámily Spojené státy a Irán. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Iránská válka způsobila světovému hospodářství značné škody a tvrdě dopadla i na exportně orientované německé hospodářství. Hlavním důvodem

0: vozu v Hormuzském průlivu, kterým před válkou běžně procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o 19,5 sekundy před Kareanem Georgem Russellem z Mercedesu. Třetí dojel další britský pilot a úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Časí. Pondělí je oblačné, místy může být přechodně polojasno, přehánky už jen výjimečně, teploty vystoupají maximálně na 21 stupňů.
3: Tak a já mám pro vás samozřejmě připravenou nějakou další muziku, můžete se těšit třeba na Miráje. Já se musím přiznat, Kamčo, já jsem ho včera viděla naživo.
0: Asi nadšená z toho, veď, určitě.
3: Jo, docela, jo.
0: Je sympatický takhle jako z toho pódia. Jako na YouTube, na videích, na Instagramu vypadá sympaticky, tak jestli na pódiu jako naživo z nějaký dálky vypadá.
3: Je to takovej
0: jako
3: Milouš.
0: Takovej Milouši.
3: No, je to Milouš.
0: Je to Milouš.
3: Tak za chvilku Milouš a malinovej sirup na relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
4: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

0: Rádios.
1: Posloucháte Radio Relax, pondělní Café Time s Terkou. No a my se dneska opět nebudeme bavit jenom o hudbě, ale taky třeba o zaměstnáních, která už vlastně neexistují. Máte nebo víte o nějakém zaměstnání, které bylo a teď už neexistuje? Napište mi na 606 736 736, jestli nějaké takové znáte. My se o těchto zaměstnáních budeme bavit už za malou chvilku tady na Relaxu. A teď se můžete těšit už na další písničku, třeba od Veru. Stay with me.
2: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Dneska v dopoledním Café Timeu se bavíme o tom, jaká povolání dřív byla a nyní už nejsou. Napište mi na 606 736 736, jaké povolání se vám vybaví, když se řekne, že už nyní vlastně neexistuje. Určitě vaše babičky nebo vaši dědečci nějaké takové vykonávali, nebo jste ho měli někde na očích. Tak mi to napište na 606 736 736 a já už vám za malou chvilku prozradím, jaká povolání mám na mysli třeba já.
1: Café Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: Dnes se v dopoledním Café Timeu bavíme o zaniklých povoláních. Mám tady zprávu třeba o ponocném, kterou mi napsal Tonda. Tondo, děkuji za tvoji zprávu. Přesně tak, ponocný je povolání, které představovalo nočního hlídače obce a to už vlastně jakoby nefunguje. Ale mám tady pro vás ještě další povolání, které už vlastně neexistují. Mlékař, ten rozvážel mléko až ke dveřím, než jejich roli převzali domácí ledničky a uchováváme teď tedy mléko poněkud delší dobu, než to, aby jsme na den dostali sklenici mléka. Pak tady máme lampaře. Ten zapaloval pouliční lampy jednu po druhé, než jejich roli převzalo elektrické osvětlení. Dále tady máme stavěč kuželek. Ten ručně rozstavoval kuželky, zatímco na něj koule neustále svištěly dál a dál. No a taky tady mám třeba povolání sběrač pijavic. Ten se brodil v močálech, aby chytal pijavice pro lékařské účely. No a jaká další zaniklá povolání tady mám, to se dozvíte už za malou chvilku. A jestli vás nějaké napadá, tak mi o něm napište na 606 736 736.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: Na číslo 606-736-736 mi píšete o povoláních, která už jsou zaniklá a která už nevykonáváme po většinu času. Ahoj, moje babička chodila jako plačka na pohřby. Jana. Jo, to jsem slyšela, že bylo potřeba občas zajít na pohřeb a trošku tam zaplakat, aby to vypadalo, že nějaký soused z vesnice měl přeci jen nějaké přátele. Každopádně tady mám ještě jednu zprávu od Jarina. Zdravím, můj děda byl vyučen dráteníkem, co opravoval hrnce. Strýc byl topič na lokomotivě a dědův bratr byl brusič. No, to jsou povolání, která už opravdu v dnešní době nejsou úplně zapotřebí, protože jsou samozřejmě nahrazené nějakými stroji. Ale my se jdeme podívat ještě na další. Mám tady třeba lektora. Ten předčítal v továrnách nahlas zprávy, aby dělníci snáze zvládli směnu. Pak tady máme taky vyklízeče žumpy. Ty vyprazňovaly sestupné jímky v noci, než vznikla moderní kanalizace. Pak tady máme taky klepače, ten dostával zaplaceno za to, že budil dělníky, než byly budíky levně dostupné. No a poslední, tady mám telegrafistu. Ten vyklepával Morzeovu abecedu, než telefony změnily vzdálenost mezi lidmi. Je to tak, tak tyto zaniklé povolání jsme si připomněli. A kdyby vás ještě nějaké napadlo, tak mi klidně napište 606 736 736. To je číslo sem ke mně do studia.
2: Jsme všude jste.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.

0: V rámci našeho tématu zaniklých povolání jsem tady dostala ještě jednu zprávu, a to od Marie, která nám píše celý výčet právě těchto zaniklých povolání. Píše dráteník, koňský handlíř, podkoní, klíčník, pohůnek nebo porodní bába. Myslím, že porodní bába tak nějak ještě existuje v dnešní době, ale sama jsem si musela dokonce vygooglit, co to znamená pohůnek. A to je někdo, kdo vlastně pomáhá na polnostích pohánět potah při polních pracích. Tak tohle byly naše zaniklé povolání. Tak já doufám, že už jich tolik zanikat nebude, protože v rámci posunu doby a technologií a samozřejmě i umělé inteligence je možné, že nás nějaké další stroje nebo počítače nahradí. Ale jestli máte svoji práci rádi, tak samozřejmě vám přeju, ať se vám to nikdy nestane.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Dvě minuty po 11. to je přesný čas.
1: Pomník v Lidicích potřebuje opravu a organizace schání více psích dárců krve. Společně s Terkou vám přejeme hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrtstoletí sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidice nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí. Sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči, na to ale památník nemá peníze. Původním záměrem autorky památníku bylo vrátit lidické děti na rodnou pláň. Sousoší umístila na kraji původních Lidic, aby se děti dívaly směrem k původnímu kostelu a škole, do které chodili. V Berouně došlo k úpravě systému třídění odpadu. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Žluté kontejnery a nádoby, určené dosud pouze na plasty, bude možné nově využívat také pro odkládání nápojových kartonů, plechovek i dalších drobných kovových obalů.

0: Město Berounci od zavedení takzvaného multikomoditního sběru slibuje především větší komfort pro obyvatele, zvýšení dostupnosti nádob pro tyto komodity a s tím související nárůst množství vytříděného odpadu.
1: Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto při příležitosti Světového dne dárců krve vyzvala majitele psů k zapojení do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfuzní léčby pro psy. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky. Srážka katamaránu s plachetnicí s českou posádkou se odehrála v průlivu Splitská vrata mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta. Plachetnice plující pod francouzskou vlajkou se ihned potopila. Zahynuli nejméně 3 Češi a další je pohřešován. 4 zbylí členové posádky byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. Sport. Španělský obránce Marc Cucurella má podle serveru Athletic namířeno z Chelsea do Realu Madrid. Bílý balet by měl za 27-letého fotbalistu zaplatit přes 1,5 miliardy korun. Z Chelsea Cucurella v sezóně 2024-25 vyhrál konferenční ligu. Národnímu týmu před 2 lety pomohl k triumfu na mistrovství Evropy. Se španělskou reprezentací byl také hlavně druhý v Lize národů.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Časí.
1: Pondělní dopoledne je převážně oblačné, ojediněle očekávejte přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty od 18 do 21 stupňů.
4: Já jsem trošku zaspala u těch zpráv, ale bylo to z jednoho prostého důvodu. Já jsem si říkala, jestli mají psy taky různé krevní skupiny.
1: Tak to nevím, vidíš to? Tak to nevím. Asi jo? Myslím, že ne?
4: No já si právě nejsem jakoby jistá, ale říkala jsem si, že to prostě nemůže být tak jednoduchý.
1: Ale já jsem viděla, že jednou hledali dárce pro kočku a psali tam nějaký jako parametry k tomu. Mm-hmm. Tak jestli nás třeba poslouchá nějaký veterinář, jak by nám mohl napsat, nebo nějaký zdravotník, který je ve veterinární nějaký zprávě nebo něco podobného, tak by nám to mohl dát vědět, nebo to možná vygooglíme.
4: Určitě to zjistíme. Jestli to víte, vy klidně nám napište na 606-736-736. A do toho teda, tady mám pro vás ještě písničku, která se jmenuje Underdog. Ta je od Alicia Keys a já doufám, že se nebudeme cítit pod psa a že samozřejmě všem psům seženeme krevní plazmu a všechno, co budou potřebovat.
3: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax.

0: To byla slibovaná písnička od Alicia Keys Underdog. No a já vám chci prozradit, jaké neřesti si nese sebou generace Z. Každá generace, mám pocit, že má nějaké neřesti, nějaké závislosti a něco, na čem se tak trošku víc ujíždí právě v dané době. Ale co to je právě pro generaci Z, to si povíme už za malou chvilku. Možná to pro někoho bude překvapením, mě to až tolik nepřekvapilo, protože si myslím, že se nás tahle neřest týká poměrně všech a poslední dobou hodně. Tak poslouchejte dále Radio Relax a teď už si dáme hit z 90. let Me and My Dub i Dub.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Zapomeňte na cigarety nebo alkohol. Největší neřestí generace Z je scrollování, ukazuje nový průzkum. Závislost na mobilních telefonech je u mladých lidí z generace Z daleko silnější než třeba na nikotinu, kofeinu, alkoholu, energetických nápojích nebo dokonce i hrách. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu mezi 3412 studenty a studentkami z celé České republiky, který uskutečnil vydavatel studentských průkazů ISIC. Celých 80% dotazovaných si umí jen velmi těžko představit, že by se smartfonu dokázali na jeden měsíc vzdát. Na druhé místě sice fungují docela sladkosti, ale ty však dosáhly pouze 40%. Je to tak, největší závislostí dnešní doby jsou mobilní telefony. Tak si sami zamyslete nad tím, jestli by to nechtělo občas trochu pauzu.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně. Are you ready?
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se tentokrát podívat na náměstí Karla IV. Do Mělníka, protože tam osobní automobil narazil do zábradlí. Dejte si tam určitě pozor a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je prosím hlašte na naší linku řidičů Rádia Relax. Ale samozřejmě takhle v pondělí doražte v pořádku do cíle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Jdeme se podívat do světa sportu, protože se během víkendu pár důležitých sportovních věcí událo. Třeba jakože New York Knicks získali poprvé od roku 1973 titul NBA. Ve finále porazili San Antonio Spurs 4-1 na zápasy a sezónu zakončili vítězstvím 94-90 v pátém utkání série. Takže New Yorku, my vám samozřejmě gratulujeme. A taky tady máme ze světa jiného sportu, a to je konkrétně z Formule 1. Velkou cenu Barcelony vyhrál Lewis Hamilton z Ferrari, který tam zvítězil po sedmé v kariéře a stal se nejúspěšnějším jezdcem v historii tohoto okruhu. Dosavadní rekord 6 vítězství sdílel s Schumacherem. Druhý dojel George Russell z týmu Mercedes a třetí skončil Lando Norris z McLarenu. Tak to byly sportovní výkony během víkendu a pokud vy máte i nějaké další, které jste sledovali, třeba tady někde v okrese, tak nám je klidně dejte vědět na 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásné poledne, jdeme na zprávy.
1: Řidiče čeká léto plné uzavírek a Británie zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Máme pro vás další zprávy.
2: Relax Radio.
1: První letošní zákazy odběru povrchových vod kvůli suchu v oblastech, které spravuje podnik Povodí Ohře, platí na Lounsku. Lidé nemohou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. Státní firma o tom informovala na webu. V roce 2024 platil zákaz od 11. července na Podbořansku, Žatecku a Lounsku, následně se rozšířily na další oblasti. Sandra Volkánová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení, přináší důležité informace o změně pojistného na důchodovém pojištění.
3: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu. V důsledku této změny dochází k poklesu minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné, a to ze 40% průměrné mzdy na 35% průměrné mzdy.
1: V Česku se aktuálně staví a opravují stovky kilometrů dálnic, silnic i železnic. Rozsáhlé práce ale výrazně dopadají na provoz a řidiči se musí potýkat s kolonami, semafory, objížďkami na řadě hlavních tahů. Omezení komplikují dopravu například u rozestavěné dálnice D6, na křížení dálnic D1 a D2 v Brně, u budoucí dálnice D35 nebo na trase k polské hranici, kde vzniká poslední úsek D11. Další práce začnou během prázdnin, kdy se opravy na silnicích tradičně soustředí nejvíc. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Premiér představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje plánovaná opatření za jednu z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě.
2: Sport.
1: Majitelka fotbalového Dynama Doroty Edeová jedná s Jihočeským krajem o prodeji českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Dnes o tom rozhodla na svém mimořádném jednání krajská rada. Kraj si chce nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav klubu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ještě přinášíme informace od meteorologů, ti očekávají oblačnou oblohu a místy dešťové přehánky. Teploty vystoupají maximálně k 21 stupňům.
0: Já jsem viděla, že ty obědváš tvaroh.
1: To byla svačina.
0: Ano. Byla svačina poměrně pozdějším jako čase.
1: No já to mám tak jako posunutý, takže nestíhám klasicky standardně, takže jsem si jako dala tvaroh a obědnám tak kolem tý druhý, no, když to dobře půjde.
0: A mám tady počkat na oběd? Máš něco dobrýho?
1: Mám polívko, tak jako můžeme se šábnout, když tak.
0: No tak jo, tak jo. Polívka, to zní docela dobře. Písnička z 90. let Never Alone. Za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi a krásný pondělní den.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Kamila Hagarová.
5: Kamila Hagarová.

0: 11. ročník charitativní sportovní akce pro celou rodinu, to je memoriál Petry Hézlové, který se bude konat v sobotu 20. června od 13 hodin na výstavišti v Lounech. Můžete si zacvičit, zaběhat, projet se na kole nebo se podívat na módní přehlídku a užít si hudební vystoupení. Připravte se na to, protože je připraven pro vás program pro děti a i pro celou rodinu. Veškerý výtěžek půjde na podporu onkologie v Chomutově. Další tip, který pro vás máme, je zámecká pouť k 70. výročí domova Kolešovice. V sobotu 20. června od 13 hodin na nádvoří zámku Kolešovice čeká vás kulturní program pro celou rodinu, stánek z řemesly, vystoupení šermířů, divadelko pro děti, hudební vystoupení, jízdy na koni a nebude chybět ani bohaté občerstvení. No a poslední akci, kterou pro vás máme pro tento víkend, je offroad trail mistrovství České republiky v Bratronicích. 20. a 21. června od 10 hodin. Těšit se můžete na nové překážky a úpravy terénu. Tak to jsou naše tipy pro víkend, tak víte, kam vyrazit.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. června. Tento den roku 1950 se narodil rockový zpěvák a kytarista Noddy Holder z kapely Slade. Narozeniny dnes mají dvě herečky. Od roku 1963 Helen Hunt, znáte ji například z filmu Trosečník nebo seriálu Jsem do tebe blázen. Ročník 1964 je potom její kolegyně Courtney Cox alias Monika z Přátel. Roku 1836 se Arkansas stal 25. americkým státem. Přesně po 30 letech vypukla prusko-rakouská válka. Psal se rok 1896, když vlna tsunami pohřbila na japonském pobřeží 27 000 lidí a srovnala se zemí 13 000 domů. V roce 1924 vyrobila automobilka Ford už svůj automobil s pořadovým číslem 10 milionů. 15. června 1989 byl Ronald Reagan pasován na rytíře královnou Alžbětou.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů

0: chviličku po 13. hodině a před námi jsou zprávy.
1: Žilina pokračuje v modernizaci obce a farmy rozšiřují samosběry. Začínají odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že záměr větrných elektráren v Kačici bude dále posuzován v plném procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Investor bude muset tedy doplnit a přepracovat řadu odborných podkladů, mimo jiné v oblasti vlivů na krajinu, přírodu, hluk nebo kulturní památky. Projekt se čeká podrobné posouzení vlivů na životní prostředí. V Žilině průběžně dochází k dalšímu doplňování i výměně obecního mobiliáře. Aktuálně se jedná o rozšíření míst vhodných k posezení, výměně košů a dalších prvků. Občané se dočkali také modernizace webových stránek, nasazení elektronické úřední desky nebo optimalizace technického prostředí v budově obecního úřadu. Na budovu obecního úřadu také najdete informační kiosek, který zajišťuje přístup právě k úřední desce, na web obce, portál Munipolis a další adekvátní zdroje. Jeho nastavení bude vedení obce vyhodnocovat a v průběhu času přizpůsobovat tak, aby bylo pro uživatele co nejpřínosnější. Farmy napříč Českem rozšiřují nabídku samosběrů o další ovoce, zeleninu i bylinky. Vedle oblíbených jahod nebo borůvek si tak lidé mohou sami nasbírat například melouny, lilky, česnek, meruňky nebo bylinky. Zájmy také o řezané květiny. Sezóna začala začátkem června, nyní si zájemci mohou sami nasbírat například kopr nebo rebarboru. Základní zdravotní péči o pacienty přímo v jejich domovech by od příštího roku mohla posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dříve zachytit zhoršení zdravotního stavu pacientů a lépe je nasměrovat k další péči. Zástupci agentur domácí péče ale varují, že změna může oslabit zavedenou síť služeb. Na dohodu o úpravách návrhu mají praktici a agentury domácí péče čas do čtvrtka.
2: Sport.
1: Americké finále tenisového turnaje ve Stuttgartu vyhrál Ben Shelton. Semifinálový přemožitel Jiřího Lehečky, kterému odvrátil dva matchboly, porazil obhájce titulu Taylora Fritze 6-4, 2-6 a 6-4 a získal první titul na trávě.
3: Sponzorem aktuálních zpráv

0: počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Časí.
2: Bude převážně oblačno, ojediněle přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
3: Kamí, když takhle čteš ty zprávy, zeptám se, sleduješ i doma nějaké zprávy potom, nebo toho už máš dost po celém dní v rádi, co?
2: To už je taková deformace, já sleduju zprávy jako pořád.
3: Sleduješ pořád zprávy? Pořád,
2: já na to pořád koukám, co se jako děje novýho, aby byl nějaký přehled, ale
3: pravda,
2: jsem ráda, potom mám dny, kdy už jsem jako tak vymluvená, že si sednu, jako máme takovou prázdnou místnost, nebo taková jako pracovna, já tam jako sedím a jsem v tichu a
3: nic.
2: Jenom tak jako relaxuju, nebo něco prostě nechci mluvit, nechci, ano, aby na mě nikdo mluvil a jo. Tak, takže to občas jako mám.
3: To máme podobné, já taky občas potřebuji vypnout, mít ticho a absolutně, aby se kolem mě nic nedělo. No v následující hodince se můžeme těšit hudebně Ellie Goulding.

0: Ještě jednou krásné odpoledne, za mikrofonem sedí Jarka Poláková a dneska si budeme povídat o našich babičkách a dědečicích, o lidech, kteří nás často, myslím, že opravdu často, věci naučili, které se do žádné učebnice nevejdou. Někdo se třeba od babičky naučil, já nevím, péct nejlepší bábovku, od dědy třeba zatlout hřebík, opravit kolo nebo třeba chytat ryby. Ale možná nás naučili ještě něco cennějšího a to je trpělivost, slušnost, pracovitost a nebo tomu, že rodina drží zásadně při sobě. No a tak se vás dneska ptám, co nejcennějšího jste se naučili od svých babiček a dědečků? Byla to nějaká dovednost nebo životní rada, kterou si nesete s sebou celý život a nebo třeba na to dodnes rádi vzpomínáte? Pište a volejte, budu se těšit na vaše příběhy 606 736 736.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Po 20 letech se česká fotbalová reprezentace vrátila na světový šampionát, ale vstup do turnaje nevyšel podle představ. Ve svém úvodním utkání ve skupině A podlehli svěřenci trenéra Miroslava Koubka Jižní Koreji 1-2. Češi sice v 59. minutě ujali vedení po hlavičce kapitána Ladislava Krejčího, ale Korejci bohužel během 20 minut skóre otočili a odvezli si všechny tři body. Český tým nyní čeká velmi důležitý souboj s Jihoafrickou republikou, který se odehraje 18. června v Atlantě. Pokud si chce národní tým udržet reálnou šanci na postup do vyřazovací části, potřebuje bodovat. Poslední skupinový zápas pak se hrají Češi proti domácímu Mexiku. Tak budeme držet palce. Doufáme, že se nám to letos konečně podaří.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady rychlou informaci, údajně na Kladně v ulici Cyrila Boudy ve směru k hotelu neboli ke kulturnímu domu u pumpy Shell měří policajti, takže hezky nohou s plynou a dávejte pozor.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Dneska máme 15. června, už se nám to blíží, velké letní prázdniny. A teď se vás zeptám na takovou věc. Věřím tomu, že ti, co mají internet nebo sledují Facebook, Instagram, tak na vás blikla taková ta zpráva o tragédii při rope jumpingu v Brazílii. Úplně mi z toho běhala mráz po zádech. Šlo vlastně o to, že mladá žena přišla o život jen kvůli tomu, že jí podle vyšetřování instruktoři zapomněli připnout jistící lano. A vlastně tam bylo všechno vidět na videu. Člověk si říká, jak je vůbec možné, že se v dnešní době, kdy existují bezpečnostní postupy a několikanásobné kontroly, něco takového stane. Jak jsem říkala, tak tragédii navíc zachytili kamery a video teď obletilo skoro celý svět na internetu. Věřím, že jste ten případ zaznamenali a tak se zeptám, jestli máte zkušenosti s tímto sportem, bungee jumpingem nebo rope jumpingem, či jiným adrenalinovým sportem. Zda jste něco podobného zkusili, nebo se vám při pohledu z výšky dělá špatně. Já osobně jsem to nikdy neskusila a ani nemám touhy to zkusit, protože mi stačí, když vyjdu do 10. patra věžáku a je mi špatně. Takže pro mě určitě ne, každopádně v dnešní době tuhle tu situaci vůbec nechápu, jak se něco takového může stát.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Když vám zaspívá melodii. Připomíná vám to něco? Je to přesně písnička, která zazní za pár sekund. Vrátíme se tím pádem do 90. protože tenkrát taneční parket ovládala dánská zpěvačka Wickfield. Proslavila se hitem například Saturday Night, ale Maisie, její oblíbené skladby patří právě ten romanticky laděná skladba Think of You. Tak si pojďme na chviličku zazpomínat na dobu, kdy stačilo zapnout rádio, zmačknout play a svět byl hned o něco jednodušší. Tak jdeme na to.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Naši posluchači Rádia Relax mi píšou na dnešní téma, co nejcennějšího si odnesli od svých babiček a dědečků. A mě ještě napadla jedna věc, kterou bychom mohli spojit toto téma, jakou dovednost uměli naši prarodiče úplně běžně, ale dnešní generace už ji často ani nezná. Moje babička třeba uměla zavařovat snad úplně všechno, co jí vyrostlo na zahradě, a děda zase opravil téměř cokoliv, co se doma pokazilo. Dneska mám pocit, že se často sáhne po internetu nebo koupíme věc úplně novou, ale naši prarodiče si většinou museli poradit sami. A tak se ptám, co uměli vaši babičky a dědečkové, co vás dodnes, co je vlastně obdivujete tímto? Bylo to šití, pletení, práce na zahradě, pečení kváskového chleba, oprava kola, nebo třeba schopnost vystačit si i s tím nejmenším, s tím málem? Píše mi Petr z Kladna, ahoj Jarko, můj děda byl truhlář a dokázal vyrobit skoro všechno ze dřeva. Dodnes mám doma stůl, který vyrobil před více než 40 lety. Když se něco pokazilo, nikdy neříkal, že se to musí vyhodit, vždycky se to pokusil opravit. A to přesně to, o čem jsem mluvila. Co mi ještě píše, myslím, že mě naučil hlavně trpělivosti a tomu, že ne všechno se musí hned nahradit novým. Zdraví, Petr z Kladna. No to je krásný, takže i vypište na 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme chviličku po 14. hodině a před námi jsou další odpolední zprávy.
1: Cena za svatovícké varhany bude do 160 milionů korun a fotbalisté Argentiny vykročí za obhajobou zlata proti Alžírsku. S Jarkou vám přejeme pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ředitelství silnic a dálnic připravuje projekt 1/16 Velvary Mělník uspořádání 2+1. Jehož cílem je zkapacitnění stávající silnice 1/16 v úseku Velvary Mělník, což bude mít vliv i na Velvary. Vedení města se chce zasadit o snížení hlučnosti, minimální zásah do krajiny, znovu vytvoření cest, které byly kdysi stavbou komunikace 1/16 přeťaty. Zásadní je také povodňové riziko. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Novinářům to dnes řekl předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany Vojtěch Mátl. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, veřejnost se do ní může stále zapojit. Novému nástroji dnes při liturgii vedené pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem požehná jeho předchůdce Jan Graubner. Jak dlouho nově potrvá cesta vlakem do Hamburku, řekne mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet.
1: Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Novinářům to dnes při příchodu na jednání vlády řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí.
2: Sport.
1: Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu o 3 hodin ráno proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro kterého půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Pondělní odpoledne je oblačné, k večeru dojde k postupnému ubývání oblačnosti. Teploty se pohybují mezi 18 až 21 stupni.
0: Kamčo, postřehla jsi tu zprávu ohledně té, jak neskočila vlastně, jak ten bungee jumping v té Brazílii.
1: Já jsem viděla i to video musím říct, že jako jsem překvapená z toho, že si nikdo nevšiml toho, že tam jako chybí to lano.
0: Já tomu doteď to nechápu. V dnešní době, jsme se tady bavili o tom s našimi posluchači, psali mi nějaké zprávy, že to taky nechápou. V dnešní době těch kontrol, že jo?
1: No právě, jako to já tomu prostě nerozumím, ale zase Brazílie, to je takový jiný jako životní asi styl trošku, no.
0: No a tak já si myslím, že jim nezbývá nic jiného potom, aby šli k nějakému terapeutovi. Můžete poslechnout v následující hodince.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Dneska vzpomínáme na babičku, na dědečka a mě napadla ještě jedna taková krásná otázka. Jaké jídlo od babičky vám nejvíc utkvělo v paměti? Já musím říct, že to mám docela těžké, protože moje nejoblíbenější jídlo od babičky byly asi úplně všechny dobroty, které kdy uvařila nebo upekla. Já totiž nejsem moc vybíravý člověk a když mám hlad, tak s ním skoro všechno. Ale víte, na co vzpomínám úplně nejraději? Na takový ty strávený prázdniny u babičky na chalupě. Ona měla chalupu s dědou na Sněžníku, za Děčínem. A dneska děti bohužel, potřebují k tomu, aby byly spokojené. Třeba tablety, mobily a počítače. A já byla nejšťastnější, když mi babička dala 3 plastové misky, do těch nasypala trochu hladké mouky a vodu. No a s tím jsem si dokázala vyhrát celé odpoledne. Míchala jsem, pekla, na oko vařila a připadala jsem si strašně důležitě. Jako babička, ještě mi půjčila svoji zástěru, čepici. No a dodnes mi zůstalo to, že hrozně ráda vařím. No tak schválně, jaké jídlo od vaší babičky vám chybí nejvíc? A existuje něco, co vám připomene dětství hned po prvním soustu? 606-736-736 a budu se těšit na vaše zprávy.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: nám dohrála písnička s názvem Bella Ciao a my se vracíme k našemu tématu. Dneska si povídáme o našich babičkách, dědečcích a o vzpomínkách, radách, hodnotách, které nám předali. A právě dnes, totiž na dnešní den připadá také Světový den proti násilí na seniorech. Takže ono to téma není jen tak jako dané. Možná si pod tím pojmem násilí představíme jen fyzické ubližování, ale ono může mít podobu i neúcty, ponižování, samoty nebo nezájmu. Přitom právě naši seniori jsou lidé, kteří celý život pracovali, vychovali děti a často nás naučili to nejdůležitější do života. Když dnes vzpomínáme na své babičky a dědečky, možná je také dobrá příležitost zvednout telefon, zavolat, zastavit se na návštěvu nebo si na ně alespoň na chviličku vzpomenout, pokud už nejsou mezi námi, protože to nejcennější, co můžeme druhému člověku dát, není dárek ani peníze, ale dát mu najevo, že nám o něm vlastně jde. Takže pokud máte babičku, dědu, zvedněte telefon, zavolejte jim. Já už to štěstí bohužel moc nemám, takže můžu jen hledat ve vzpomínkách. No, takže pojďte mi napsat na 606-736-736, jestli jste se něco od svých prarodičů naučili, ale také i jestli máte nějakou krásnou vzpomínku, která vám vykouzlí úsměv na tváři ještě dneska.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz. Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Podíváme se na aktuální situaci na silnicích na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu mezi 66. a 63. kilometrem. Hlásí řidiči mimořádně nebezpečnou situaci. V protisměru se pohybuje vozidlo. Pokud touto trasou pojíždíte, buďte maximálně opatrní, snižte rychlost a sledujte dopravní značení i pokyny policie. Komplikace čekají také na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov. Mezi 11. a 12. kilometrem se tvoří dlouhé kolony kvůli blokovému odbavování tunelu. Počítejte zde se zdržením. A pokud můžete, zvažte alternativní trasu. Jezděte opatrně a šťastnou cestu s Rádiem Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Před námi je jedna z mých oblíbených písniček. Je to skupina Rise at Fred s píseň s názvem I'm Too Sexy. Čili jdeme do 90. let, že? Tohlensto britské duo tehdy způsobilo pořádný rozruch tohle s tou písničkou. Je to píseň, která si dělá legraci z módního světa i přehnaného sebevědomí a stala se celosvětovým hitem a dodnes dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Hlavně všem Milanům, že jo? Protože tam se zpívá co? I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. No tak schválně, kdo z vás si teď začne okamžitě pobrukovat tuhle tu písničku? Vy posloucháte Radio Relax a my se vracíme zpátky do 90. let.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.

Diváci, máme pro vás skvělou soutěž od 15. do 22. června. Můžete na našem Instagramu vyhrát rodinnou vstupenku pro dvě dospělé osoby a tři děti do koněpruských jeskyních. A jak se zapojit? Je to jednoduché, stačí sledovat náš instagramový profil Rádia Relax a správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní, na jaké frekvenci si můžete naladit Rádio Relax v Berouně? Pokud znáte správnou odpověď, určitě neváhejte a zapojte se. Soutěž běží až do 22. června a jeden z vás si odnese krásný rodinný výlet do koněpruských jeskyní. Cena těchto vstupenek, co jsem koukala na internet, je až 880 korun. Takže neváhejte, běžte se podívat na náš Instagram a odpovězte na otázku. Tak hodně štěstí a těšíme se na vaše odpovědi.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.

0: like summer again.
1: Máme minutu po 15. hodině a před námi jsou další zprávy s Kamilou Hagarovou.
2: Beroun pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení a vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi. Podrobnosti ve zprávách.
3: Relax Radio.
2: Až do pátku je uzavřen železniční přejezd v Brandýsku. Po dobu prací je veškerý provoz přes přejezd vyloučen. Ke změně došlo i v autobusové dopravě, kdy je po dobu uzavírky zrušena zastávka Brandýsek železniční stanice. Zastávka Stehelčeves je přemístěna do ulice Vrapická. Informace z Berouna přináší mluvčí města Jitka Soukupová.
4: Město Beroun pokračuje ve výměně veřejného osvětlení, včetně starých stožárů, za moderní a energeticky úsporné LED osvětlení. Tentokrát v Jungmanově ulici, kde dojde k výměně 12 světelných stožárů a k nasvícení 7 přechodů pro chodce. Práce jsou rozděleny do několika etap a jejich dokončení se předpokládá do začátku nového školního roku. V minulém roce jsme modernizovali veřejné osvětlení v okružní ulici a na třídě Míru a obnova bude pokračovat i v dalších letech.
2: Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií s poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem přes 2 miliardy korun. Zrušení poplatků bude podle odborníků zvyšovat zadlužení státu v řádu několika desítek miliard korun. Pozitivní důsledky dohody USA s Íránem o ukončení války by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích v Česku projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny za litr. Návrat k předválečným cenám zatím očekávat nelze. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3, 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola. Utkání vyhrála za hodinu 38 minut. O postup do druhého kola by dnes měly mezi sebou zabojovat také Karolína Plíšková a Sára Bejlek.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
2: Časí. K večeru má ubývat oblačnost, teploty se aktuálně pohybují kolem 17 stupňů. Obloha v noci bude polojasná, teploty mezi 7 až 10 stupni. Úterní ráno bude polojasné, od západu ale bude přibývat oblačnost a odpoledne opět dorazí přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Jsem dneska neskutečně taková spací.
2: Fakt? Tak no. To mi nepřijde, ale přijde mi, že máš jako dost energie.
1: No to jako do mikrofonu člověk má, že jo, energie, to musí, to jako nikdo nemůže poznat, ale těším se, až dneska přijdu domů a jako odpočinu si.
2: Já myslím, že řekneš si, otevřeš proseko, tak ty vlastně jsi i učitelka, takže tobě se vlastně blíží konec školního
1: ano,
2: roku,
1: proseko.
2: Takže slavíš pomalu.
1: No to samozřejmě slavím a budu slavit celý 2 měsíce a těším se na to, až si odpočinu. No takže Marek Ztracený, minulost.
3: Poláková, Kamila Hagarová.
6: Relax.
3: Relax Radio.

0: Dneska vzpomínáme na babičku a na dědu, co vše krásné jsme s nimi prožili, zažili, co nás naučili a co jsme si od nich odnesli. A další vzpomínka dorazila od našeho posluchače Jarina. Ten nám píše: zdravím. První, na co si vzpomenu, jsou pravé domácí nudle s mákem a domácím másíčkem, ale jinak mi u babičky chutnalo úplně všechno, kromě ryb. Děda byl totiž porybný a ryby byly na denním jídelníčku, takže ty dneska opravdu nemusím. Jarine, já ti moc krát děkuju za zprávu a v tuhle tu chvíli jsem, jak už jsem v minulých vstupech vzpomínala na to, co jsem neměla ráda a říkala jsem, že mi vlastně nic nevadí, tak už jo, teď si na to kápnu, nudle s mákem, ty jsem fakt nemusela. Jako škubánky s mákem a s máslíčkem nebo posypaný kakem, to mi vůbec nevadilo, ale nudle s mákem, asi ne. Takže jsem ráda, že jsi mi připomněl jídlo, který dneska taky nemusím. No a každopádně je vidět, že u vás doma se vařilo poctivě, domácí nudle od babičky, to je dneska skoro vzácnost a rybám se po dědovi po rybném vlastně ani nedivím. Když je člověk měl na talíři skoro každý den, tak si od nich rád na chvilku odpočine. No, takže i vy můžete psát, jaké jídlo od babičky jste milovali a naopak, které jste jako děti nemohli ani vidět. Pište 6673 6736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: pobavila mě neskutečně. A píše Jana, moje babička pořád držela dietu, takže když jsem k ní přišla, nebylo tam nikdy nic k jídlu. K pití jenom samotná voda a když jsem na něco měla opravdu chuť, chodila jsem jí krást cukr. Janí, děkuju, to je krásné. To je asi první babička v dnešním vysílání, o které se nespomíná na plný stůl buchet, koláčů a řízků. Většina babiček měla prostě potřebu svá vnoučata neustále krmit, no a ta vaše si zřejmě řekla, že budete držet dietu společně s ní. Já se musím přiznat, že moje maminka mě vždycky držela celý rok, zkrátka, protože nebudu říkat, nikdy jsem nebyla nejhubenější, a takže za celý rok jsem schodila nějakých hodně kil, pak jsem jela k babičce, no a moje maminka mohla začít znova. No takže jak říkám, je to asi výjimka u vás, že babička teda neměla plný stoly, ale co? Vzpomínky máte určitě jiné, ale na tohle to opravdu se asi nezapomene nikdy. No taky vy se podělte o zábavné historky, vzpomínky
1: 6 Relax Radio 92,3 Kladno 97,4 Rakovník 103,4 Kralupy nad Vltavou 97,5 Beroun 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuální dopravní informace, pozor na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na zhruba 12. kilometru se nachází muž ve vozovce. Řidiči by zde měli výrazně zvýšit opatrnost, snížit rychlost a počítat s možnými komplikacemi. Potíže hlásí také dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Mezi 11. a 12. kilometrem se tvoří dlouhé kolony kvůli blokovému odbavování tunelu. Pokud touto trasou míříte, připravte se na zdržení. Tak ať už jedete kamkoliv, přejeme klidnou cestu a hlavně bezpečný návrat domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

posluchači, naše hodinka se blíží pomalu ke konci a než předám žezlo mému kolegovi Alešovi, tak vám řeknu takovou historku, co se mi stalo. Teďko nedávno šla jsem tady nakladně do jednoho obchodního centra, měla jsem na sobě takové krásné letní šatičky, černobílé. Na zádech jsem měla můj oblíbený baťůžek a teď jdu, chodím si to do pěšky pokladně po centrále a za chvilku za mnou přijde jedna paní, zaklepe mi na rameno a povídá: "Mladá paní, prosím vás, jenom bych vám chtěla říct, že vám jsou vidět kalhotky, ty šaty vám vylezly až hodně pod batůžek." Říkám: "A, sakra." No, takže nevím, jak dlouho jsem takhle šla, kolik lidí mě vidělo, že jsem teda měla na sobě bílé spodní prádlo. Naštěstí bylo hezké, takže se aspoň dalo na co koukat. Takže prosím vás, až nikdy půjdete kolem osoby, která má trošku jakoby problém se podívat dozadu, tak jsem to buď já, a tak se nestyďte, přijďte za mnou a řekněte, ať si stáhnu laskavě ty šaty. Takže asi takhle. Krásná historka, vidíte.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Vy pěkné odpoledne.
1: Relax Radio.
0: V úterý 16. června bude zahájena úprava veřejného prostoru a kompletní rekonstrukce celé ulice Hřebečská na Kladně. Práce zahrnou opravu vozovky, nová parkovací stání, chodníky, vchody k bytovým domům, místa pro kontejnerová stání, modernější veřejné osvětlení a také zeleň. Souběžně dojde k rekonstrukci teplovodu podél celého objektu Meta. Práce jsou rozděleny na dvě etapy a potrvají do začátku října. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které patří Karlovarskému kraji, by podle záměru mělo nově využívat armáda České republiky. Podmínkou převodu letiště Karlovy Vary je ale zachování civilního mezinárodního provozu. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Sandra Volkánová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení, přináší důležité informace o změně pojistného na důchodovém pojištění.
2: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5 720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu. V důsledku této změny dochází k poklesu minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné, a to ze 40% průměrné mzdy na 35% průměrné mzdy.
0: Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmorských zón čínského pobřeží. V pátek to vedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti. V příspěvku na sociálních sítích nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití a hlásit veškeré podezřelé předměty, které na moři naleznou. Ministerstvo nejmenovalo konkrétní rozvědku nebo stát, které za údajnou mořskou výzvěnou činností stojí.
1: Sport.
0: Zvláštní pozornosti se dočká druhý zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odpíská ho totiž americká rozhodčí Tori Pencová, která bude duel na světovém šampionátu řídit jako teprve druhá žena v historii. Utkání se hraje ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
0: Časí. Noční obloha bude polojasná, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Úterý má být zpočátku polojasné, postupně bude přibývat oblačnost a měly by dorazit i přehánky. Teploty vystoupají až na 24 stupňů.
4: A to mi teda řekni, prosím tě, jako, že ty jsi vyloženě dočetla s dobrou náladou, že jo?
0: Já jsem úplně, ano, já jsem se tak navnadila, že jako mám tak jako super náladu pondělí, tak
4: ty jsi se navnadila na to, jak mě jsem říkal,
0: pobavili,
4: že ti to jako
0: sluší, ty želvy, ne, mě pobavily ty želvy, jako, že vlastně takhle. Želvy jsou součástí nějaký jako špionáže, tak jsem si představila, víš, jak třeba Ronaldo, Michelangelo a tak, jak mají na sobě nějaký, no to je jedno.
4: Ty máš ale hodně bujný představy, no jako každý máme jiný. Nicméně jsem se chtěl ještě zeptat, proč třeba některým ženám vadí, když jim jako muži, neříkám, že vzdávají přímo hold, ale prostě jako lichotí jim. Co zatím je?
0: Záleží, jak ten muž vypadá, podle mě.
4: Chceš tím něco
0: jako,
4: naznačit?
0: Jako když je to nějaký bezdomovec na hlaváku, tak ti to úplně nepotěší, ale když je to jako seriózní nějaký pán, tak ti to udělá jako radost.
4: Myslíš si, že já jsem ten druhý případ?
0: Ty jsi seriózní pán samozřejmě, dobře. Jednoznačně, Aleši.
4: Tak to jsi mě uklidnila, díky. Dáme si muziku, která patří k fotbalu. Se tam hrozně líbí to Daj, jo, protože si vždycky řeknu, no nechtějí vidět, co si říkám. Daj, Shakira, Burna Boy, už za chvilinku u nás na Relaxu. Jinak hezký odpoledne.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: dny to byla novinka. Tento týden už 9. místo. Řeč je o skladbě, která se velmi úzce váže k fotbalovému mistrovství světa. Je za ní Shakira a taky Burna Boy. Jako zní to docela dobře, i když je pravda taková, že už jsem slyšel, co se mistrovství světa týče, i víc skladeb, které teda oficiálně nejsou ty jako vyloženě takový ty prvotní nebo prostě ty hymny a tak dále, ale taky nejsou špatný. O tohle můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, tam je relaxáda, rozkliknete si ji, můžete si klidně pustit všechny skladby a hlavně jako musíte hlasovat, že to znamená nějaký bodíky, aby jsme to ve středu rozhodli, tedy vy, abyste to rozhodli.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Tak pojďme na to, jdeme za fotbalem, letošní mistrovství světa, možná, že to je kvůli nákladům, ale nevím, poprvé v historii hostí tři země, Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Turnaj odstartoval před pár dny, konkrétně 11. června a vyvrcholí finálovým zápasem až 19. července, to je za dlouho. Co byste řekli, kolik tak může stát míč, se kterým se hrajou zápasy na mistrovství světa? Tak na tom letošním je oficiálním zápasovým míčem Adidas Trionda Pro. Jeho běžná prodejní cena, a teda musím hned říct dopředu, že jsem čekal fakt víc, je kolem 3700 korun až do 4300, což mi teda jako úplně nepřijde moc, jako myslím si, že by si to mohli dovolit i nějaký týmy tady v Čechách, že jo, proč ne? Ale pozor, na druhou stranu, míče, které jsou přímo použitý v konkrétním utkání, třeba v takovém finále, se pak v aukcích mohou prodávat za desítky až stovky tisíc korun, ten už bych si nekoupil, samozřejmě závisí tam na historii a podpisu hráčů. Teď pojďme zpátky k českému týmu, toho čeká velmi důležitý souboj s Jihoafrickou republikou, ten se odehraje 18. června v Atlantě. Pokud bychom si chtěli jako udržet reálnou šanci na postup do vyřazovací části, potřebujeme bodovat, jinak to nejde. Poslední skupinový zápas pak se hrají Češi proti domácímu Mexiku. A když už jsme u těch zápasů, tak dneska úderem 18. hodiny Španělsko Kapverdy a večer v 9 Belgie Egypt.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90. Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: 6 minut po půl páté, mám tady pro vás celkem 3 pozvánky, dneska jich je požehnaně. Ta první z nich, teda takhle, ještě musím podotknout, že o víkendu má být krásně. První z nich je na memoriál Petry Hézlové, což je 11. ročník charitativní sportovní akce pro celou rodinu. Ta akce proběhne v sobotu 20. června od 13 hodin na výstavišti v Lounech. Můžete si zacvičit, zaběhat, projet se na kole nebo se podívat na modní přehlídku a užít si i hudební vystoupení. Připravený je samozřejmě i program pro děti. Veškerý výtěžek, a to je důležitá informace, půjde na podporu onkologie Chomutov. Těším se tam na vás. A další akce je zámecká pouť k 70. výročí domova Kolešovice. Ta proběhne taky v sobotu 20. června od 13 hodin na nádvoří zámku Kolešovice. Kulturní program pro celou rodinu, to znamená stánek z řemesly, vystoupení šermířů, divadelko pro děti, hudební vystoupení, i dokonce jízdy na koni, a nebude chybět, to je jasný, ani bohaté občerstvení. No a pak něco pro milovníky motorů, offroad trial mistrovství České republiky v Bratronicích. 20. až 21. června od 10 hodin, no a těšit se můžete, pozor, na nové překážky a hlavně úpravy terénu. Bude to stát za to.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Coldplay a BTS My Universe. Pomalu, ale jistě se blížíme k 17. hodině dnešní pondělní s datem 15. června. Už za chvíli se taky podíváme do kalendáře. Je tam spoustu docela zajímavých výročí. Dneska třeba, nebo dnes, jo, myslím, že dneska Rock for People končil, tak myslím si, že leckde se vracíte domů s velkými hudebními zážitky. No, aspoň teda u nás to tak bylo. A za chvíli počasí, jenom abyste věděli, jak bude. Protože pozor, do konce týdne už se má počasí a zlepšovat a teplota stoupat. Možná bude léto.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax rádio.

0: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Časí.
2: Tak mluvil jsem o lepším počasí, tak pravda je někde uprostřed, protože zítřek třeba má být z počátku dne polojasný, to znamená něco asi jako dneska, postupně bude přibývat lehká oblačnost, takže něco jako dneska. Teploty ale vyšplhají na 24 stupňů, což mi přijde docela dobrý. Je jasný, že teď je čas na to nabízet muziku do té hodiny mezi 17. a 18. Rick Astley, jako tuhle skladbu já fakt můžu. Moje dcera by určitě prohlásila, že jsem hrozný boomer, ale jako mě se prostě líbí. Rick Astley na relaxu už za pár minut.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
3: Relax.

0: Slíbil jsem vám, že vám dneska řeknu jedno hodně zvláštní výročí. Za chvíli se teda podíváme do kalendáře, to je pravda. Ale dneska je den, který se jmenuje Den tajného polibku. Je to takový ten jako lehce hravej okamžik, kdy jako můžete překvapit někoho výjimečného rychlým a sladkým polibkem. Je to překvápko, no třeba se vám to povede, jako je to dobrý, když to třeba zkusíte na někoho v práci, ale i teď, když už máme skoro podvečer, tak určitě se ještě někdo najde.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. června. Tento den roku 1950 se narodil rockový zpěvák a kytarista Noddy Holder z kapely Slade. Narozeniny dnes mají dvě herečky. Od roku 1963 Helen Hunt, znáte ji například z filmu Trosečník nebo seriálu Jsem do tebe blázen. Ročník 1964 je potom její kolegyně Courtney Cox alias Monika z Přátel. Roku 1836 se Arkansas stal 25. americkým státem. Přesně po 30 letech vypukla prusko-rakouská válka. Psal se rok 1896, když vlna tsunami pohřbila na japonském pobřeží 27 tisíc lidí a srovnala se zemí 13 tisíc domů. V roce 1924 vyrobila automobilka Ford už svůj automobil s pořadovým číslem 10 milionů. 15. června 1989 byl Ronald Reagan pasován na rytíře královnou Alžbětou.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Ženy a muži, to je věčné téma, o kterém se toho dá spoustu říct, spoustu napsat a tak dále. Samozřejmě je spousta věcí, které máme společný, i když jedna nebo druhá skupina říká, že rozhodně ne. Třeba takový ten fenomén, jdu se jenom podívat. Jako samozřejmě, každý jdeme do toho svýho obchodu, ale máme to zhruba stejný. Muži i ženy můžou vstoupit do obchodu s pevným rozhodnutím, že nic nekoupí a oba mohou odejít z věcí, o které vlastně před pár minutami netušili, že ji potřebují. To je jedna docela důležitá věc. Univerzální lidská schopnost, jak muže, tak ženy, pokaždý, když jste třeba někdy drželi nebo hledali mobil, mohli jste ho držet v ruce. To se mi občas stává. A potom, a to jako funguje fakt stoprocentně, říká se tomu záhada dveří. Muži i ženy, to je další věc, kterou mají společnou, občas jak si vejdou do místnosti a okamžitě zapomenou, proč tam vlastně šli. Tohle já třeba tady v rádiu vidím docela často, jo, šéfo a promiň. A ani naše paní produkční s tím jako úplně ne to, není kamarádka. Prostě stává se to jak ženám, tak i mužům. A je spousta i jiných věcí, který máme společný. Takže něco na tom bude.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Začneme odkruhem. Od 22. až do 18. kilometru ve směru na D1 se tvoří kolona. Ta je dlouhá okolo 4 kilometrů. Rozjíždět se bude asi velmi pozvolna, tak s tím počítejte. Pokud byste měli nějaké aktuální informace třeba zrovna o tomhle místě, tak stačí napsat na 606 736 736. Potom samozřejmě varujeme, a tak to už je taková klasika. A zjevně to ještě pár dní klasika bude. Konec konců všechna média o tom informují. Nezapomeňte, že když jedete po D7, tak okolo letiště je tam teďka trošičku náročnější situace, asi to nepůjde tak rychle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Tu a kapele Opěta Radiček se jdeme podívat na sociální sítě, konkrétně na Facebooku. Dneska máme takovou motoristickou hádanku, by se dalo říct. Je to takový jakože spíš do humoru laděný, nikdo by si to neměl brát osobně. Nicméně, když se podíváte a správně odpovíte, tak budu jedině rád, protože já jsem to nevěděl. Škodovka to rozhodně není. Tak mrkněte, napište, já se za chvilku podívám.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
2: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.

0: Musím teda uznat, že vždycky mě pobaví, když někde slyším, jel jsem vlakem a přijel jsem jenom o 10 minut později. Máme to celkem doma pravidelně, každý týden senátor jezdí na Inter vlakem s přestupem a musím teda říct, že mi říká, no máme tam jenom 15-minutovou pauzu, abych měl jako čas přesednout. Občas se stávalo, že prostě bohužel nestíhal. S tím nějakým způsobem, ale úplně opačně, souvisí informace, ke který jsem se dostal, která se týká Japonska, která je známá svojí přesností vlaku. Když vlastně třeba tam se stalo, že když jeden vlak odjel o 20 sekund dříve, ten dopravce vydal veřejnou omluvu. To nevím, co by dělali teda český dráj. Ty by se omlouvali v podstatě od rána až do večera. Na druhou stranu zase na omluvu, na opačném konci tohohle z toho spektra jsou takový ty historický případy zásilek a dopisů doručených po několika desetiletích. Jo, to zase, jako bych jim jak úplně neškodil. Každopádně ta situace okolo vlaku je hodně zajímavá.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Nikomu to neříkejte, ale trochu jsem přetáhl. 18.02 je tady pondělní večer.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Troufnu si tvrdit, že zítřejší počasí se od toho dnešního nebude příliš kolišit. Maximálně bude trošku větší teplota. Zpočátku polojasno, postupně budou přibývat mráčky a možná by mohly odpoledne dorazit i přehánky. Teploty, jak jsem říkal, 24 a to jde. Hodince, která je před námi, jednak samozřejmě za chvíli vyrazíme směr psí útulek a taky budeme řešit bytovou otázku. V podstatě muzika o nejžádanějších bytech. 1+1, Reddy Kerken a společně s ním i Michal Hruza.
2: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
4: Relax.

0: opuštěným psům. Pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Na dnešního nalezence jsem se fakt těšil. Jmenuje se Otík. Když se na něj podíváte na www.radio-relax.cz, teda když si rozkliknete pejsko stránku, tak zjistíte, že to je takový ňouma, takový čertík malej, nevím. Každopádně není úplně nejmladší, je mu 10+, by se dalo říct, že to jako není úplně dobrý kurčení, protože má pouze 2 zoubky. To si myslím, že není zas tak hrozný. Je z psího útulku Harik, ten najdete v Poděbradech nebo na stránkách www.podebradskyutulekharik.cz. Můžete se tam na něj jet podívat, třeba i předtím brnknout a případně si ho můžete hned i odvíst, protože on strašně touží někomu patřit, jo? Dělat mu společnost, rozdávat radost a tak dále. Ještě ho čeká veterina tenhle ten týden, ale už jako nějak může pohlížet se po svém novém domově. Určitě by uvítal život v bytě nebo domečku se spaním uvnitř. Tomu rozumím, když se dívám, jak je velký. Jinak váží asi tak 6 kilo, je takovej malej. Já si myslím, že by se k nějakému v úvozovkách staršímu člověku určitě hodil, dělal by mu parťáka a určitě by ani jednomu z nich nebylo smutno.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

Blíží se půl sedmá, přátelé, už za 6 minut, to znamená jedno jediné, je tady čas na to, aby jsme vyhlásili naši instagramovou soutěž, na tu jsem málem zapomněl a to je škoda, protože byste přišli o rodinnou vstupenku 2 plus 3, já vždycky přemýšlím, co jsou děti a co jsou rodiče, ale tak jako je to asi celkem jasný, ale ta rodinná vstupenka je do Koně pruských jeskyní. V podstatě si myslím, že to hodně využijete, třeba zrovna už o víkendu, kdy bude pořádný vedro a z mých zkušeností, pokud je všude vedro, tak v Koně pruských jeskyních je příjemně. Tak na to myslete, mrkněte se na náš Instagram, otázka je celkem jednoduchá, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax Berouně. To by měl zvládnout úplně každý. Možná třeba taková malá nápověda, když se podíváte k nám na stránky nebo tak, kdybyste fakt jako vyloženě nevěděli, tak tam vás to tak jako lehce navede. Takže přátelé, máme to tady, soutěž na Instagramu, je to na vás.

Když už jsme dneska zmínili, že máme takový ten den překvapivých polibků, čehož jste mohli využít třeba i v práci, jestli se vám tam kolega, případně kolegyně líbí, jako proč ne, a měli jste to v podstatě i zdůvodněný, tak k tomu ještě musím dodat, je pravda, že vybírám vždycky z takových těch netradičních výročí a narozenin. Dneska se třeba taky slaví Národní den síly úsměvu. Tam si myslím, že není o čem, není kde pátrat, jako pokud se smějete a myslíte to upřímně, tak si myslím, že to je hodně silná zbraň. A světový den větru, no tak to uvidím, až půjdu domů za chvilku.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je přesně 6:45 a já bych se možná vrátil třeba o pár hodin nazpátek, když jsme měli zpravodajství z fotbalu, z mistrovství světa. Přiznám se upřímně, já nejsem úplně fotbalový fanda, ale jsou některé momenty, takový ty virální, jak se jim říká, který samozřejmě zaujmou i mě. Možná, že jste si jich taky všimli, týkají se hlavně japonských turistů, japonských fanoušků, protože zatímco ostatní si všímají hry a parádiček a tak dále, mě zaujaly některé záběry z těch sportovních kanálů, jak opravdu ty japonští fanoušci po každém zápase domácích, neříkám, že úplně všichni, ale většinově se seberou a jdou po sobě uklízet to hlediště. To znamená, oni chtějí nechat to místo tak, jak ho našli. Je to takový jakoby respekt k hostitelům, je to běžná součást japonské výchovy, říkám si, že by se mohli někdy stavit u nás doma, no to je jedno. Každopádně, kdybyste se dostali k záběrům jejich fanoušků při zápase, tak si to třeba zkuste všimnout. Po zápase, když už všichni odejdou nebo se prostě chystají někam do prčic, tak oni jdou prostě uklízet. Mají takový ty charakteristický modrý pytle, oni už na to v podstatě všichni jako čekají. Oni už z toho udělali takovou jakoby tradici. Takže na zápas Japonska se prostě uklízecí čety nezvou, oni si to uklidějí sami. A je to pravda, že i na letošní mistrovství světa v tom pokračuju a patří to vlastně mezi takový nejpozitivnější a vlastně nejvíc virální momenty celého turnaje. Tak zkuste na to nezapomenout a když se k tomu někde dostanete, ono čas od času to dávají i na těch sportovních kanálech jako takovou zajímavost. Mě to teda fakt dostalo. Možná ještě i trošku víc než ten fotbal.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Bye. No, bye, bye, bye, vám udělám za chvilinku. Já máme 19. hodinu a mrknem na počasí.
1: Relax Radio.
0: Je to tak nějak jako na půl. Úterý má být polojasné, postupně bude přibývat oblačnost, to znamená, že ráno třeba jako dneska, možná by měly zítra dorazit ty přehánky. Teploty ale příjemných 24 stupňů. Jakouže vybrat muziku na čas mezi 19. a 20. pro mě příjemnou, třeba George Ezra. Tak doufám, že trošku i pro vás. Přeju vám hezký pondělní večer a těším se zítra, už dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Relax Radio.
4: Relax Radio.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě.
4: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. června. Tento den roku 1895 se narodil jeden z dvojice Laurel a Hardy, konkrétně herec Stan Laurel. V roce 1954 také přišel na svět Gary Roberts, kytarista kapely Boomtown Rats. Ta se proslavila hitem I Don't

není mezi námi. Zemřel 13. září v roce 1996. 3 roky před jeho narozením zemřel také ve věku 25 let na předávkování drogami člen kapely Pretenders John Scott. Roku 1903 vznikla automobilka Ford Motors. 6 let poté byl komerčně prodán první letoun v Americe. Člověk jménem Glenn Curtis ho pořídil za $5,000. Psal se rok 1963, když se do vesmíru na palubě Vostoku 6 vydala první žena. Jmenovala se Valentina Tereškovová. 16. červnový den 1977 se Leonid Brežněv stal prezidentem Sovětského svazu. Relax Radio. Nejlepší rádio. Beva